0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Kavalta peto zavrasni kiri, snad to, aby Čína dobře zvládala všechny své problémy a nadále se rozvíjela.
5: Tenhle svátečný den všem lidem Čínské republiky přeji hodně, hodně štěstí.
6: Přeju Číně všechno nejlepší k narozeninám a hodně kulturních úspěchů.
7: Wishing you all a very heartfelt, happy National Day.
8: Minku dou kui, nun ti jo tu ni no to min to mi.
9: أصدقائي الصينيين وأمي التنين العزيزة الثانية الصينية، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت أجمل وأرقى وأروع من السنة الماضية.